dřív, než padne sníh. Chci slyšet v telefonu tvůj smích. Debatovat o počasí, co nás hřeje a co trápí.

Rádia Košice nám zaspievala Katka Knechtová skladbu Verím a ja verím, že aj Romana je už na ceste do štúdia, pretože sa nám blíži 8 hodina a tu začneme tými neaktuálnejšími informáciami, takže určite zostaňte naladení.

0: Pri cestách žijem a neumieram.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Zemplíne.
1: 97,0.

nie sme ni my, ja či ty. Veď elitou je každý vec, oh, stačí, že nie si pokrytec. Možno